0: Rádio Kontakt.
1: Aj.

Rádio Kontakt.

0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Rádio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově.

0: hit Rádio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Hit Radio Kontakt.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Yeah.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřním hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Turnov se pustil do sčítání dopravy. Výsledky měření potvrdily enormní zátěž na náměstí Českého ráje. Měřilo se také na Hruštici v místě u Hřbitova, kde se ukázalo, že tranzitní doprava, která míří dál ve směru na Semily, tu tvoří zhruba 50% zátěže. Podle vedení Turnova je tak důležité podporovat stavbu přeložky silnice 35, která odvede tranzitní dopravu mimo centrum města. Na severu Čech bude dneska chladno a deštivo. Bude převládat velká oblačnost a na většině území bude taky pršet. Nejvyšší teploty dneska mezi 11 až 15 stupni.
5: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceň se Liberec na dotek radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt, no, tak byli, už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže
1: já
2: bohužel.
1: Vím, já to viděl. Já jsem na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježiš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle, víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo?
2: Fakt?
1: Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: otevřít poslední snídaní šampionů tento týden. Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: ne, neděle, ale... Ne, počkej, kde se to vypíná? Tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter, já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejedu do Ostravy, ale do Krnova. Takže...
2: Jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik, půl hoďky, tři čtvrtě hoďky cesty asi.
2: Co no, my?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm-hmm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, hezky. Kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zatím. Jestli se něco nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaně šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacléř veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Kača Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člunu s dětmi.
1: Sonja Sibřina, plán je jasný, Vltavaran.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ní těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty ses ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mě tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, jak tam jsou takový ty atrakce. Neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.
0: U Brna to je. Mm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat.
1: Hmm.
0: Někdo odvážnej. Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Soler. Chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všim si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Tak to vyřešil, a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu se jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mně předevčírem přišla SMSka, jak už je od policie České republiky,
0: jasně,
1: že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to págo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Radio přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři se všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
4: Jako kdo má heslo admin?
3: 1234456.
0: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo. A nejlepší jsou lidi, který mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
0: To seš ty? Dobře,
3: ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
0: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku. No,
4: je to takový jako
0: něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? Mm-hmm. A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastný. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního novýho bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců
1: taky, a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, a když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak,
2: víš. To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. Tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vyprané, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, Kamrat, Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen.
7: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
5: Připravte na to svou mysl.
6: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
6: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Ústí nad Labem ve Střelecké ulici na úrovni vlakového nádraží je vozovka po silných deštích zatopena vodou. Místo je neprůjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala, děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3:27. Chudák.
0: Ty bláho, 3:27 takhle budík jen tak a vím si, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Je to tady. Nový skatepark v České Lípě se začne stavět ještě letos. Vybudovat skatepark se město neúspěšně snaží už několik let. Město dlouho hledalo firmu, která skatepark postaví. Jedná se totiž o moderní skatepark s betonovými překážkami. Firem, které se na tyto projekty specializují, je v republice jen několik. A na několikátý pokus se teď podařilo vysoutěžit i firmu, která se postará o přípravné a také dokončovací práce. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Bude zataženo a počítat musíme taky s deštěm.
7: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké čtvrteční ráno.
9: Krásný ráno.
10: Snídaně šampionů.
9: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
8: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil k ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda vylekal víc mě. Neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, tady budeme. Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní, teď po 7. bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: is better. Switch up. Switch up. Black Eyed Peas. Switch up. 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
1: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele a ségra to dala na

0: provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
1: No ale chudáci zvířata prostě. My se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře. Ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, to by nám to dali pěkně sežrat, jo. Ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček. No, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
0: Zmizel,
1: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hruběji, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak
0: že
1: super.
0: Že jsi teď oblíbený doma.
1: Super, super, no. Takhle, nikdo to neví, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
0: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšerný a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jestli jste to na někoho dokázali svést.
1: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Taťky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Taťka to trochu poplet. Počkej, cože? Taťky pes mi sežral
0: Pes se zbavil morčat, tak taťka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač sněd morče a pak to svět napsal, jo. Nevím, že je,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Market.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no. Nějaký barvičky a že to jako zkusím. Tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor. Rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem si ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s
0: námi. Takže máš ho.
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba. Tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Seveniu nebo Ale Farben tady na Hit Radio. Hit
3: Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
10: Pište si do kalendáře! Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte srážku se Srnou. Na trase z Žatce do Loun v Lipenci srazila dodávka Srnou. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením provozu.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Hit Radio Kontakt.

0: nová muzika ve vašem playlistu. Ale Farben, Baby Goodbye, 7.30 na Hit Radio. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update. V České republice není pro ženy úplně bezpečno. V porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 tisíc vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantovy budovy a moderního interiéru.
2: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě vzimlo, jestli ty borci byli venku, nebo...
2: To by ono.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jedeme zas dál. No, pojďme se utěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
2: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
3: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
2: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
1: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat, jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
2: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: A já bych to ráda asi věnovala s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak, Radmilo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
2: 60.
0: To je kopa.
1: To je kopa. Ale tucet?
2: 12.
1: No, jo.
0: 12, je to tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
1: Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
2: Krteček.
1: Ale...
3: Otázka třetí.
1: 3 vteřiny
3: na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
2: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kolik rohů má obdélník?
2: Obdélník má 4 rohy.
0: Mhm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
2: Modrou.
0: Modrou.
1: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
2: Strašně.
0: Ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to, tak rad bylo. Gratulujeme, vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
1: Moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
2: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
4: Příště už bychom asi nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Jenom, Davide, to prostě dali. Davide.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
3: Hit Radio Kontakt.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil. Tak buďte moje. S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno. Tak buďte
1: moje. Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Naše cesty je monumentální. Mentální audiovizuální show. Bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho a vy u toho prostě chcete být. Tak lístky.
1: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3. Plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, v Jablonci nad Nisou v turistické ulici v úseku mezi ulicemi ke Starému Buku a Fibichova je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodní přípojky.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
24: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu, anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
0: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co dej?
2: Úplně v pohodě.
1: Úplně v pohodě, tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
2: Že nemá ve studiu top kamaráda.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
0: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
0: Že nikdy jsme nezdíleli s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
0: Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
0: Davide, jak ti je? Taky tě tak hrozně.
2: Furt stejně.
0: Ale představ si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele. Franto, hoď mi sem ty cihle a pak mě obejmiš, mě dneska zase hrozně vytočil.
2: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet, přesně.
2: Zkuste to dneska vyzkoušet.
0: Zkuste to.
1: Jo, tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať propadlo.
0: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě snižují kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Swish Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno. 24.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Turnov se pustil do sčítání dopravy. Výsledky měření potvrdily enormní zátěž na náměstí Českého ráje. Měřilo se také na Hruštici v místě u Hřbitova, kde se ukázalo, že tranzitní doprava, která míří dál ve směru na Semily, tu tvoří zhruba 50% zátěže. Podle vedení Turnova je tak důležité podporovat stavbu přeložky silnice 35, která odvede tranzitní dopravu mimo centrum města. Na severu Čech bude dneska chladno a deštivo. Bude převládat velká oblačnost a na většině území bude taky pršet. Nejvyšší teploty dneska mezi 11 až 15 stupni.
8: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: A taky Davidem, krásné ránko.
13: Ahoj.
14: Snídaně šampionů.
13: Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahle ta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
12: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Mirai Easy 803 na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: to uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8.08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kilogramů.
1: Yeah.
0: Nebo či mi se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kilo. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojídáme.

0: Ale není to stejně, na něm vidět.
1: Počkej, jsi říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličkej pupíček?
0: Pupíček. No? Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubený na něj, jo, že teďka mu to sluší vlastně víc. A on není tlustej, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
0: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
1: Stejně
0: ta
1: vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
0: 60.
1: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
0: Počkej, to jsi nemohl mít
1: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a co, že to neschodíš zpátky na 67?
0: Dala bych nějakou výzvičku.
1: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
0: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
1: Koho? To jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Hezký čtvrtek přejem.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kilo. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme, prostě to tak je.
1: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech, za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné, jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo, takže Pavel tady po dětech...
2: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo, ale já tady prostě s ním všechno v práci.
2: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50. A to je známka toho, že se se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
1: To je
0: skvělý.
1: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívej se na mě zepředu jenom.
1: Tak, další zpráva.
2: On je snad i těhotnej.
0: Ty jsi těhotnej, Michale.
1: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
1: No tak
0: jo?
1: Tomáš může, ten hubne naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
3: Chápu, ale i včera.
0: Jo, to je konec.
3: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on tak po nás všech třech, po mně i po našich vůcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví. Ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak tak chápou, že?
1: Bez otázek.
0: Tak a tady ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
1: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
1: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty si říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych začala makat teď ještě.
0: Jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
9: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
8: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Sí, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Májové dny v online shop.cz.
16: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
19: Autokoutek.
20: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
19: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
20: Výhodné financování.
19: Pro nové i ojeté vozy.
20: Ale jen u Autokoutek.
19: Dobrá adresa pro váš vůz.
20: www.autokoutek.cz.
19: Již 30 let.
21: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
21: Mirá.
19: Rybičky.
21: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
21: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
21: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa.
21: Harley.
19: Tomáš Klus.
21: Single X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
21: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
19: www.hrady.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Mostě v ulici pod Lajsníkem. U kruhového objezdu došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržení je minimální.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Hit Radio Kontakt.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update. Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
2: Cože?
3: To byl dobrý for.
2: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
3: Michael... Ty jsi nemocná? Bereš léky na to, Jasmin?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
2: Tak to neříkej.
3: Tak to

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hitrádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný popularizátor přírodovědy, vypravěč, milovník planety, spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně, je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa, zdravím vás do Hitrádia, prosím pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi, zítra slaví 100 let, díky Marťa. Tak to jsme zvládli, nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovečce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak od zítřka už má Sir prostě, Sir má smůlu, no, takhle, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Auto na Šrot.cz.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na Šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
7: Jo, ještě beton.
8: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
9: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
10: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
11: Under Armour makes you better.
12: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
13: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Celes Buckingham, Run, Run, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jenom mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale... Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hit Radio a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný, celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend, až do nedělních 18 vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hit Radio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči, pozor, dejte hrádku nad Nisou. Na místní silnici u Grabštejna budou dneska probíhat práce údržby, tak jestli tudy pojedete, sundejte nohu z plynu. No a s komplikacemi počítejte taky v Tanvaldu v České ulici. Kvůli stavebním pracem je tady úplná uzavírka a místem neprojedeme. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Liberec společně s krajem vybrali vítěze architektonické soutěže na nový liberecký dopravní terminál. Projekt slibuje výrazně pohodlnější a rychlejší přestup mezi vlaky a autobusy. Podmínkou uskutečnění projektu je vybudování rychlého železničního spojení z Prahy do Liberce. Práce na přestavbě nádraží tak nezačnou dřív než po roce 2035. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají tradičně benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
10: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
3: Na severu Čech jsme se probudili do zamračeného rána a zatažená obloha dneska vydrží celý den. Teď dopoledne se ještě můžou místy vyskytnout přehánky, další by pak měly přijít až odpoledne, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 10 až 14 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: A je to tady, startujeme čtvrteční dopoledne. V podstatě už máme pátek, čeká nás prodloužený víkend. No tak já doufám, že se vám s tímhle pocitem dneska vstávalo o něco líp. Tak co nás tady dneska čeká. Mrknem na to, kam o víkendu vyrazit a probereme taky vaši kyberbezpečnost, protože dneska je světový den hesel. Nejdřív ale hity, startujeme s dvojkou Pink a Nate Russ. Hit

Enrique Iglesias, I like it. Takhle zní úvod čtvrtečního dopoledne na Hit Radio Kontakt. Energie a dobrý nálady máme i dneska na rozdávání a rozdávat budeme taky tipy na to, co podniknout o tom prodlouženém víkendu, tak kde to bude žít. Ožije nám Bezděs, právě tady o víkendu odstartuje sezóna a bude tu i skvělý program. Koukám na to a hele jo, šermířské souboje, lukostřelba, ukázka mučících nástrojů a zbraní, no rozhodně bude na co koukat. V pátek a v sobotu můžete na Bezděs vyrazit od 10 do 5, v neděli potom od 10 do 3, takže tohle je rozhodně super příležitost na krásný výlet, ideálně s celou rodinkou. Tak si to prodoražte, jestli ještě nemáte plány. No a my zase trochu popojedeme, před námi jsou další skvělý hity a mezi nima taky kapela Škvor a Síla starých vín. Tady to je

0: naservírovali. A teď jedna otázka na vás. Jaká hesla používáte? Nebojte se, nechci po vás, abyste mi je teď začali psát. Nebudu z vás mámit ani údaje ke kartě. Dneska je totiž Světový den hesel. Den, který každoročně má lidem připomenout, aby si heslo změnili nebo se aspoň zamysleli nad tím, jestli je jejich ochrana dostatečně silná. A je to fakt potřeba, protože ve světě i u nás v Česku stále vede jedno konkrétní heslo, který, a na to klidně vsadím boty, jste i vy aspoň jednou použili, a je to heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potom vedou jména domácích mazlíčků, data narození, jména dětí a taky se nám tady rozmáhá takovej nešvar, že si dáváme jedno a to samé heslo úplně všude. Jako děláme to těm hackerům strašně jednoduchý, si myslím. Já se třeba poslední dobou fakt snažím dělat si silný hesla, kolikrát je mám tak bezpečný, že dělá i mě problém se přihlásit. Jaký jsou ale zásady bezpečného hesla? Nemusí být nutně dlouhý jak recept na svíčkovou, jo? Mělo by obsahovat kombinaci malých a velkých písmen a k tomu nějaké číslo, které ideálně nesouvisí s datem narození. Jakmile tohle splníte, tak máte až o 75% větší šanci, že chráníte svůj účet. Tak, to bylo takový malý bezpečnostní okýnko. A teď už další hity, kamarádi. Za chvilku je tady Damiano David, tak určitě zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: Liberecký kraj i letos pokračuje v podpoře projektu AED pro Liberecký kraj. Chce zvýšit dostupnost automatizovaných externích defibrilátorů a tím zlepšit šance na záchranu lidí. Kam nové defibrilátory zamíří a kolik životů už se pomocí nich podařilo zachránit, vám řekne krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
11: Připravte na to svou mysl.
12: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
13: Ale proč se držet při zemi?
12: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
14: Mirá,
15: Rybičky,
14: Migové,
15: jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
15: 8 víkendů,
14: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Vedlo nádherná záležitost Shallow, Lady Gaga a Bradley Cooper na Hit Radio Kontakt. Je 9:55 a my jdeme na fotbal. Tak jaký je program na víkend? V sobotu, kamarádi, nezapomeňte držet palce našim klukům ze Slovanu, vyráží ven a to na zápas s plzeňskou Viktorkou. Hrajou o 4, takže v tomhle čase budeme posílat štěstíčko na dálku. No a v neděli budeme moct dorazit fandit do Jablonce, přijedou za námi soupeři z Hradce a výkop bude v 6:30. Takže stopro doražte podpořit naše fotbalisty a udělejte jim tady skvělou domácí atmosféru, ať ví, že Sever stojí při nich. No a my jedeme dál, dáme si jednu 90-kovou srdcovku od Labuš. Be My Lover, to posílám za váma.

0: Ray Dalton a jeho Blood Running, tohle nás taky hodně baví. Čtvrteční dopoledne v plném proudu, prodloužený víkend před námi, k tomu ta nejlepší muzika, no co víc si přát. Teď ale důležitá otázka. Kamarádi, plánujete už pomalu, ale jistě letní dovolenou. Možná právě vybíráte, nemůžete se rozhodnout, kam letos vyrazíte, no a proto my pro vás máme malou inspiraci. Na našem Instagramu jede hlasovací souboj, hledáme místo, kam byste nejradši jeli na dovolenou a už jsme ve finále. Je to mezi Řeckem a Itálií, obě varianty zní lákavě, tak to pojďte rozseknout, pojďte hlasovat pro vašeho favorita, aspoň pak i budete psychicky připravený na to, že když do Řecka nebo do Itošky vyrazíte, tak to tady bude samej Čech. A hele, já jsem to jenom já, nebo vám to taky přijde, že Češi dělají v zahraničí největší ostudu. Fakt všude, kde jsem byla a potkala tam Čechy, tak to bylo něco teda. Nejednou jsem byla svědkem toho, jak si třeba na snídani vládovali do tašky všechny ty malý marmelátky, medy a máslíčka. No, hrozná vzpomínka. Pojďme radši zpátky k hitům. Mám tady pro vás třeba partu Divoký Bill, Christinu Perry nebo Disturbed. To posílám už za chvilku, tak zůstaňte s náma.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio. První jarní pobyt v kempu? Hit Radio Kontakt ti ho zařídí úplně gratis. Vyhraj víkendový pobyt pro celou rodinu v Kristýně u Hrádku nad Nisou. Koupání, cyklostezky, pohoda a start kempové sezóny, jak má být. Tohle všechno s tebou vyměníme za jednu fotku na našem Facebooku nebo Instagramu. Najdeš nás tam jako Hit Radio Kontakt, tak si nás odklikni. Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme 10 a před námi rychlej pohled na silnice. Tak jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte ve Cvikově v ulici Československé armády. I dneska tady probíhají práce na inženýrských sítích a provoz je veden kyvadlově. Tak projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na Českolipsku u Sosnové. Tady aktuálně probíhají práce údržby a i tady je provoz částečně omezený. Tak na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. V pondělí začne v Liberci 8měsíční uzavírka Londýnské ulice kvůli opravě mostu. Dojde i k odklonu linek městské hromadné dopravy. Objízdná trasa povede po silnici 35 přes Liberecké Pavlovice po ulici Kateřinská a Generála Svobody. V červnu pak začne na průtahu také oprava mostu nad takzvaným Sněhulákem. Je to tady. Česká Lípa začne stavět moderní skatepark s parkurovými prvky za téměř 58 milionů ještě letos. Dodavatele pro náročný projekt se městu 4 roky nedařilo najít. Loni proto radnice zakázku rozdělila do 3 částí. Teď má radnice jak firmu, která vybuduje překážky, tak firmu, která se postará o přípravné a dokončovací práce. Vládní koalice chce zavést povinné kastrace toulavých koček. Organizovat a platit ze svého by je měly obce. Tyto ale odmítají. Na takovou finanční a administrativní zátěž nemají kapacity. Počet toulavých koček se napříč republikou odhaduje na 30 tisíc. Do Krkonoš se po více než 300 letech vrátili medvědi hnědí. Díky projektu Medvědí stezka v Jánských lázních si dvojice Michal a Alice pomalu zvyká na nový domov v horském lese. Pokračuje mluvčí stezky Zdeněk Pop.
8: Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou stezky. Návštěvníci je tak mohou pozorovat z bezpečné výšky přímo z lávky mezi korunami stromů. Jejich výběh má přibližně 5400 metrů čtverečních a je zasazen přímo do krkonošského lesa. Medvědi tu tak mají přirozený terén, stromy, brlohy, vodní plochu, krmeliště i klidovou zónu.
0: Důležitou součástí péče o medvědy je pestrá a vyvážená strava. Většinu jídelníčku tvoří ovoce a zelenina.
9: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Krásné Lípě je 9 stupňů, v Novém Boru 11 a v Kořenově 10. Dneska bude na severu Čech zataženo, odpoledne se zase přidají přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty naměříme mezi 10 až 14 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Další hodina a další skvělý hity před námi. Od mikrofonu zdraví Silvie Válková a rovnou vám hraju Nico Santose. Krásný čtvrtek.

0: Jakmile hraje tohle, tak jde u mě ve studiu volume doprava. To byly Nickelbacki a jejich Lullaby. Rozdáváme tady skvělý hity, ale to není všechno. Máme pro vás taky super zážitek.
1: Nastartuj jaro s Hitrádiem Kontakt.
0: Už dneska někomu dáme víkendový pobyt pro celou rodinu v Hrádku nad Nisou u jezera Kristýna. Vy nám pod soutěžní příspěvek nebo do zpráv na našich sociálních sítích posíláte vaše fotky z poslední dovolené a fakt je to jedna fotka lepší než druhá, je to krásný a kdybychom mohli, tak vás na tu Kristýnu vezmeme všechny. Jaká fotka je ale nejoriginálnější, o tom rozhodne odborná porota a to naše odpolední dvojka Denisa s Jirkou, takže během odpoledne určitě buďte ve střehu, laďte Hitrádio Kontakt a kamarádi, jestli ještě v kalendáři nemáte datum 8. května, tak si ho tam určitě zapište. 8. května, teda už zítra, bude v Hrádku odemykání Kristýny a zahájení sezóny. My tam budeme taky, dorazíme za váma s naší fanzónou a jestli i vy sem vyrazíte, tak se za náma určitě zastavte, protože my vám dáme takovej lísteček a díky němu si ten pobyt na Kristýně můžete vyhrát taky. Kdo bude mít lísteček a dovolá se nám v pondělí odpoledne po vyzvání jako první, může už začít klidně plánovat, kdy vyrazí. Takhle snadno u nás můžete vyhrát, takže ještě posílejte fotky z dovolený na náš Facebook nebo Instagram, ještě máte čas a doražte v pátek, budeme se tam na vás moc těšit. Teď už ale další hity, co takhle dát si jednu pohodovku od Kabátu, jdeme na to.
1: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na hitradiokontakt.cz.

0: A sám si i takhle zní čtvrteční playlist na Hit Radio Kontakt. Posíláme za váma jenom tu nejlepší muziku a k tomu pro vás taky sledujeme, co se v našem regionu děje. Jak je to s defibrilátory v Libereckém kraji, to vám teď poví naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Vítám ve studiu náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Richtra. Dneska probereme pokračování projektu externích defibrilátorů pro Liberecký kraj. Dobrý den.
2: Přeji krásný den.
1: Pane náměstku, proč Liberecký kraj dlouhodobě investuje do defibrilátorů?
2: Protože u náhlé srdeční zástavy opravdu rozhodují první minuty, dalo by se říci i vteřiny. Pokud se podaří zasáhnout včas, šance na přežití se významně zvyšuje. Automatizované externí defibrilátory jsou totiž navržené tak, aby je zvládl použít i laik. Přístroj sám vyhodnotí stav pacienta, hlasově navádí zachránce, jak má postupovat. My se proto snažíme, aby byly co nejdostupnější v terénu, a to hlavně u složek, které jsou na místě jako první. Každý takový přístroj může ve výsledku znamenat zachráněný lidský život.
1: Jak letos projekt AED pro Liberecký kraj pokračuje?
2: V letošním roce jsme uvolnili přes 1,1 milionu korun, které směřují do zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Díky tomu se pořizují další defibrilátory, které už míří především k městským policiím v regionu. Ty jsou totiž často na místě jako první a mohou okamžitě zahájit pomoc ještě před příjezdem záchranářů. Současně probíhá i školení policistů, aby byli na použití přístrojů dobře připraveni přímo v terénu.
1: Máte k dispozici konkrétní výsledky, které potvrzují smysl tohoto projektu?
2: Ano. Výsledky jsou hodně přesvědčivé. Například v roce 2025 s defibrilátorem jsme zasahovali u 430 případů a podařilo se zachránit 32 lidí. Když se podíváme na předchozí roky, je tam jasně vidět, že čím více jsou tyto přístroje dostupné, tím víc lidí se podaří zachránit. Pro nás je to jasný důkaz, že to má smysl a že tyto investice opravdu zachraňují životy. A možná dodám něco, co ještě není úplně venku a bude venku brzo. Připravujeme projekt, který by dokonce zdvojnásobil počet těchto přístrojů.
1: Tolik Vladimír Richtr a projekt AED pro Liberecký kraj. Pane náměstku, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
1: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na srot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Liberecká výšina.
14: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
13: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
14: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
13: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: srdcovka s velkým S, Natasha Bedingfield Unwritten, to nám právě doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. No jo, jsou hity, které nestárnou, a pak jsou hity, které sice stárnou, ale tak jako s grácií. A čím jsou starší, tím jsou snad ještě lepší. Přesně takový my vám budeme ve velkým servírovat i dneska večer po 6. hodině. Večerní speciál plný megahitů z 80., 90. i přelomu milénia. No opět to tady bude jízda. A vy už víte, co nás teď čeká. Přesně tak, dáme si malou ochutnávku toho, jak to tady bude večer znít. Já pro vás dneska vybrala pecku Life is too short z roku 2002, za kterou stojí německý producent Kai Trassit. Hit, který podle mě velmi chytře a hlavně dobře použil sample z legendárního filmu Nekonečný příběh. Takže tuhle pecku za váma posílám právě teď a zkuste u toho moc nemyslet na Artaxe v bažinách smutku. Krásný dopoledne.
1: Life is too short, don't stress every day. Leave your worries behind, go out and play. Life is too short, grasp it in your hand. A natural miracle, have fun while you can. Life is too short, as precious as gold. It's full of surprises, so I'm told. Life is too short, take it from me. Have as much fun as you wish, just wait and see. Life is too short, people seem to forget that life is a gift and it's free, yes that's it. Life is too short, use your own eyes, open yourself and enjoy

0: Matt Kennedy a jeho Kiss Me. I tohle pro vás má náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. Za chvilku 10:45. A my pojďme hodit očkem na silnice. Mám tady pro vás další obovku. Už v pondělí se uzavře most z Liberce do Stráže nad Nisou v Londýnské ulici a práce potrvají 8 měsíců, teda až do 21. prosince. Takže si obrňte nervy, počítejte s tím a myslete na to, že v pondělí už tudy neprojedete. Jak to ale vypadá na silnicích teď, kde to stojí, kde jsou komplikace, na to spolu mrkneme už za malou chvilku ve zprávách v 11. Do té doby ale další skvělá muzika. Budu pro vás mít třeba tohle. Skvělou Evu Farnou a její Boží Mlejny. No a přidám taky trio David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Gone. Takhle zní vaše energie ke čtvrtečnímu dopolku, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavi u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
14: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i
15: i velké umělce.
16: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na silnice v našem regionu. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na silnici 14 první třídy u Výchové nad Jezerou. Dneska tady probíhá údržba vozovky, tak na to myslete a projíždějte opatrně. No a pomalu jedoucí vozidlo údržby se pohybuje taky na Českolipsku u Sosnové, kde je provoz i částečně omezený. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776-823-833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776-823-833.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Autobusy na zavolání si získávají čím dál víc cestujících. Poptávková doprava funguje bez pevného jízdního řádu a vyjíždí podle toho, kdo si jízdu objedná. V Jablonci nad Nisou má velký úspěch, jak říká mluvčí města Jana Fričová.
12: V současné době poptávková doprava obsluhuje 5 linek. Provoz zajišťuje společnost Jablonecká dopravní elektromobilem pro maximálně 7 osob. Jízdu je nutné objednat nejpozději 30 minut před odjezdem a cena je stejná jako běžné MHD.
11: Od června plánuje Jablonec nad Nisou další linku a nákup druhého elektromobilu. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. Sportfilm Liberec spouští přihlašování filmů. Sportfilm Liberec vstupuje do svého 29. ročníku a opět přivítá soutěžní snímky z různých koutů světa. V loňském roce se do soutěže přihlásilo 451 filmů ze 77 zemí. Letošní ročník slibuje silnou českou i mezinárodní účast. Hlavní cenu loni získal film Jemný rváč režiséra Adolfa Ziky. Inspirativní portrét olympijského vítěze Lukáše Krpálka.
13: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
11: Na severu Čech měříme aktuálně 11 až 14 stupňů a o moc výš už dneska teploty stoupat nebudou. Čeká nás zatažená obloha, odpoledne se připojí taky přehánky, místy se můžou objevit i bouřky.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A pomalu jdeme do finále čtvrtečního dopoledního rozjezdu. Sylvie Válková stále s vámi a na úvod 11. mám pro vás kousek

Best Day of My Life mají American Outdoors. Já doufám, že i vám se dneska daří všechno, na co sáhnete. Teď ale něco, z čeho nám tady všem spadla brada. Liberčan překonává hranice i sám sebe, poběží s poselstvím z Prahy do Kyjeva. Pro někoho blázen, pro někoho hrdina, liberecký běžec Patrik Venclík plánuje zvládnout výzvu 1000 mil, aby tím vyjádřil podporu lidem v místě válečného konfliktu. Nebude na to ale sám, bude mít k dispozici doprovodné vozidlo a já jsem se o tom bavila i tady s naší zprávařkou Denisou a tak jsme si říkali, že za hrdinský výkon by měl být oceněn i ten tým, který za Patrikem stojí, hlavně ten řidič, který mu vlastně na cestě bude celou dobu dělat support. To je podle mě jako strašně nedoceněná role, ale neskutečně důležitá, takže my samozřejmě držíme palce Páťovi, ale tleskáme a máváme taky každému, kdo za tímhle nápadem stojí a kdo to pomáhá realizovat. Jste frajeři, všichni, klobouk dolů. Těšíme se, až budeme moct celou tu cestu sledovat. Teď už jsou před námi ale další hity. Já pro vás mám dvojku Miraj a Trips, tak jejich dokola. Tak volume doprava a jdeme.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Never Give Up a my jsme to rozhodně nevzdali, proto nás teď čeká odměna, další prodloužený víkend. Zítra státní svátek, den vítězství a pozor, zítra budou obchody zavřené, takže jestli se chystáte ještě dneska udělat nějaký ten nákup, držím vám palce a přeju pevný nervy, protože jestli něco Češi umí, tak je to dát si Battle Royale v oddělení pečiva a chovat se, jak kdyby měla celá civilizace padnout. Přece jenom bude zavřeno celý jeden den, je potřeba si udělat pořádný zásoby, že jo? No a myslím, že to dneska bude dost připomínat Hunger Games. Já si teda i vždycky vzpomenu na ten památný nápis, který je vysprejovaný v Liberci pod Globusem u kruháčů. Kdo tam občas jezdí, ví. Pro ty, co neví, já to prostě řeknu, jo? Je tam nápis, cituju, poserte se z těch nákupů, magoři. Takže jo, jestli po práci razíte do obchodu, hlavně je se z toho neposrat. Nic. Jdeme radši zpátky k hudbě. Za malou chvilku posílám hit Sweet Caroline, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Hausbrand Café, per favore.
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
15: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Ten právě teď za námi a co je před námi, kamarádi? Jednak teda prodloužený víkend, my už odpočítáváme hodiny a minuty, ale my vám tenhle víkend pořádně okořeníme. Co byste řekli na pořádnou dávku těch nejlepších oldies megahitů? Do éteru se vrací váš oblíbený retro víkend s Hitradiem 90, který tentokrát odstartuje už v pátek ráno. Rozhodně tady nebudou chybět ty největší 80-kový a 90-kový legendy, jako třeba Cher, Michael Jackson, kapela Queen, Roxette nebo nestárnoucí Madonna. Právě od Madony si i teď dáme malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít. Prostě si přeneseme malej kousek retro víkendu i sem do čtvrtečního dopoledne. Tak pojďme na to. Madonna a The Power of Goodbye, to je pro vás.

0: Skvělý Linkin Park a jejich Emptiness Machine. Takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska. Já doufám, že vám to dopolko tak nějak příjemně uteklo. No a kamarádi, jsme v cílový rovince. Já pro vás ještě budu mít třeba Činasky nebo Pink. Pak už nastupuje Jirka Pelnář a vaše oblíbené srdcovky. No a potom už budeme moct pomalu, ale jistě odstartovat prodloužený víkend. Tak si ho užijte, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a já se na vás budu těšit zase v pondělí v 9. Tak čau, čau.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další. A dost.
2: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
14: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
19: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Polesí u Rynoltic je na silnici odstavené porouchané auto, očekávejte tady kratší zdržení. A připomínám uzavírku v Novém Boru v ulici Palackého, v úseku od křižovatky na náměstí Palackého po křižovatku s ulicí Boženy Němcové. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
8: On air.
0: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Renková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
10: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru a nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
9: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
2: Liberec už má vítěze architektonické soutěže na nový dopravní terminál. Projekt slibuje výrazně pohodlnější a rychlejší přestup mezi vlaky a autobusy. Podmínkou uskutečnění projektu je vybudování rychlého železničního spojení z Prahy do Liberce. Práce na přestavbě nádraží tak nezačnou dřív než po roce 2035.
11: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
2: V Liberci je 10 stupňů, v Českém Dubu 13 a v Turnově 14. Odpoledne bude na severu Čech zataženo. Přidají se taky přehánky, místy se můžou vyskytnout i bouřky.
12: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovky. časovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit. Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
14: Hit Radio Kontakt.

0: rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta, ty si dáme právě teď se skupinou Roxette, jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na ně koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette.

0: Otcové a zakladatelé rapu, Buty, Zbytek jenom povídám. To s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z 5, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to na číslo 777-937-777, mi chodí spousta zpráv. Tohle taky hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMS-ka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No,

Kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je, 11 let mladší než tvá Vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Rádiu. Srdcovky Hit Rádia. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala, vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laďka. Já děkuji za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu, jeho holka na něj řvátě vyhodí, ale ne, mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne, vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny, plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všemi zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, jo, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let blue šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
14: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
15: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

První jarní pobyt v kempu? Hit Radio Kontakt ti ho zařídí úplně gratis. Vyhraj víkendový pobyt pro celou rodinu v Kristýně u Hrádku nad Nisou. Koupání, cyklostezky, pohoda a start kempové sezóny, jak má být. Tohle všechno s tebou vyměníme za jednu fotku na našem Facebooku nebo Instagramu. Najdeš nás tam jako Hit Radio Kontakt, tak si nás odklikni.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na 35 v Liberci za sjezdem k ní se stojí odstavená dodávka. Houste tu provoz, tak počítejte se zdržením. A opatrně dneska na trase Česká Lípa Doxy. Pohybuje se tu pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak radši opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
5: to má podařit. Liberecká výšina.
6: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
5: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
6: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
5: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
13: Z parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Pop. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
12: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
1: V pondělí začne v Liberci 8měsíční uzavírka Londýnské ulice kvůli opravě mostu. Dojde i k odklonu linek městské hromadné dopravy. Objízdná trasa povede po silnici 35 přes Liberecké Pavlovice po ulici Kateřinská a Generála Svobody. V červnu pak přijde další komplikace. Začne také oprava mostu na průtahu nad takzvaným Sněhulákem.
14: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Na severu Čech nás během odpoledne čeká zataženo, místy s deštěm a teploty se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni. Místy se můžou objevit i bouřky.
15: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem. Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
15: Hit Radio Kontakt.

0: který nám poslal také SMS-ku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMS-ku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMS-ky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMS-ka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMS-ka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuji, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těž se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: No, to si taky říkal, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: No, to mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, ok, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá, no, vlastně, no.
0: Dobrá, Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMS-ka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15.
0: Je to tak. No. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, máme vyřešeno. Honzovi, já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali pro rodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Stop the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí, jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Děti nemusí celou dobu akorát oni, co jsou všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selaví. Tak buďte s námi.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Májové dny v online shop CZ.
9: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
12: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
13: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvoníme tempo. Dáme si dámu. Dámu, letos v květnu, to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe, a myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin Retro Víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou osmdesátky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hitrádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to neříkej.
1: Hosti šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
18: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči nehodu máme hlášenou v Kamenici. Mezi Zákupy a Velkým Grunovem se srazily 3 osobáky. Projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. A připomenu pár uzavírek v Jablonci. Neprojedete ulicema Liberecká, Podhorská nebo Mlýnská. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje ze 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliff Day.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
9: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
8: Spolek působí v různých regionech. Známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
1: Turnov se pustil do sčítání dopravy. Výsledky měření potvrdily enormní zátěž na náměstí Českého ráje. Na Hruštici se ukázalo, že tranzitní doprava, která míří dál na Semily, tu tvoří asi 50% zátěže. Podle vedení města je tak důležité podporovat stavbu přeložky silnice 30. Která odvede tranzitní dopravu mimo centrum města.
10: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Na severu Čech bude odpoledne zataženo s přeháňkama a teploty mezi 10 až 13 stupni. Zítra ve svátek nás pak čeká většinou oblačno, srážky jen ojediněle.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor a docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte, jo? Protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio Kontakt.
0: A do té doby si dáme skvělý hity. Nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black. Tak pohroví odpoledne.

14 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě makat do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako o to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hit Rádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Coldplay s hitem Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naše děti by velmi rády doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek, pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti, bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všechny. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat, že měly aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to jsme umývali ručně na nový, utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďu, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, jako, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. www.kuchyně.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zítem naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili, vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá, je, ty umíš Metaliku, jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 44 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný srandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Už dneska odpoledne společně vyhlásíme jednoho z vás, kdo si užije víkendový pobyt s rodinou na Kristýně. Zároveň se tam zítra taky uvidíme, no pojďme se o tom dneska odpoledne taky pobavit. Jaký letní aktivity máte úplně nejradši, třeba i včetně toho kempování? Těším se na vás od 3 v odpolední show na Hit Radio Kontakt.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Kontakt.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všení u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
13: Bauhaus, když se to má podařit.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio. První jarní pobyt v kempu? Hit Radio Kontakt ti ho zařídí úplně gratis. Vyhraj víkendový pobyt pro celou rodinu v Kristýně u Hrádku nad Nisou. Koupání, cyklostezky, pohoda a start kempové sezóny, jak má být. Tohle všechno s tebou vyměníme za jednu fotku na našem Facebooku nebo Instagramu. Najdeš nás tam jako Hit Radio Kontakt, tak si nás odklikni.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor si dávejte, v zákupech u České Lípy havarovalo tady osobní vozidlo, blokuje aktuálně provoz, takže počítejte se zdržením a se zdržením počítejte taky při cestě do Liberce u Hodkovice nad Mohelkou, je tu zúžený provoz, dělají se tu kolony, jezděte opatrně. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Oživte svůj domov i zahradu. LK Sobě CZ. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Teplárny napříč Českem přerušují topnou sezonu. Dochází k tomu tehdy, když průměrná denní teplota 2 dny po sobě vystoupí na 13 stupňů. Pokud se ochladí, teplárny dodávky tepla opět obnoví. Topné období stanovené vyhláškou rezortu průmyslu a obchodu trvá do konce května. Jarní počasí probudilo zmije. Letos jsou nadměrně aktivní. V lesích bychom proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných s incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
9: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
8: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Evropská unie zakáže svlékací aplikace. Shodli se na tom zástupci států i Evropského parlamentu, podle kterých zákaz začne platit na začátku prosince. Cílem je, aby nebylo možné pomocí umělé inteligence vytvářet sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí bez jejich souhlasu. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací. Do české branky se postaví gólman Dominik Pavlát. Na střídačce mu záda bude krýt Josef Kořenář.
10: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Na severu měříme aktuálně 13 stupňů Celsia, máme taky zataženo, místy oblačno, během odpoledne čekáme přehánky a k večeru možnost taky bouřek.
6: Hit Radio Kontakt.
0: A startuje čtvrteční odpolední show, s vámi je Denisa Janečková, vy ladíte Hit Radio Kontakt, no a my se dneska odpoledne pobavíme společně zase o tom, jak tady máme skvělý, dobrý kafe tady u nás na severu. Za chvilku o tom samozřejmě víc, předtím ale samozřejmě další skvělý pecky, pokračujeme totiž ve skvělém playlistu, tady je Bruno Mars a taky Just the Way You Are.

0: Guetta, Teddy Swim, Stones and I a taky Gone, Gone, Gone. To nám otevřelo společný odpoledne na Hit Radio Kontakt a jak už jsem slibovala, my jsme se tenhle týden společně bavili o tom, že máme na severu opravdu jedno z nejlepších kafí, možná i to úplně nejlepší, a to díky krásné ceně a to druhému místu na Barista Roku. Já už tady ve studiu nejsem sama, se mnou je tady právě nositelka tohodle krásného druhého místa a to Kamča, Kamila Chobotová. Ahoj Kami.
1: Ahojte.
0: My se společně pobavíme o tom, jak to vlastně všechno probíhá, jak ses k tomu dostala a všechno. Tak nám pověz, jak celkově ta soutěž Barista Roku probíhá?
1: Mm-hmm. Spočívá to v tom, že máš vlastně 15 minut a za těch 15 minut musíš odservírovat 12 drinků. Mm-hmm. Jsou to 4 espressa, 4 mléčné nápoje, něco jako cappuccino, a potom 4 kávové drinky, kde nesmí být alkohol, ale mm-hmm. je tam vlastně základ espresso a pak je to na tobě.
0: Jo, 15 minut je docela fofr, ale teda.
1: Je to vždycky na knap.
0: Jo, to smekám trošku. A zvládla jsi to všechno úplně krásně?
1: Zvládla,
0: to je dobře. Co je podle tebe na té soutěži úplně nejtěžší? Jako jestli i ten čas, nebo třeba ta psychika, to nastavení, ty nervy?
1: No, dobrá otázka. Celá ta příprava možná, jakoby ten, no, pro každého to asi určitě bude něco jiného. Pro mě nějaký ten balanc potom toho každodenního života nebo mojeho života s prací a s tou přípravou na tu soutěž, tak vlastně to mi přišlo asi nejtěžší, že potom já už se potom ty poslední 2 týdny před tou soutěží jako úplně vypnu, jsem jenom v tom a vlastně zapomínám tak trošku na sebe.
0: Jasně.
1: Pak mi to někdo musí připomínat, a já musím jít do lesa a
0: sáhnout si trávy trošku, dát se nohama na zemi, mi to je jasný. A co musí člověk takhle umět, aby byl opravdu top barista?
1: Jedna věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je podle mě rozdíl top barista a top soutěžní barista. Mm-hmm. Protože já sama vím, že to soutěžení není pro každého, protože přece jenom je to nějaké vystupování před lidma, mluvení před lidma, což samotné s tou baristikou jakoby, jako takovou nemusí mít až tolik společného. Někdo, kdo je třeba trošku víc introvert a je super barista a dokáže se rozpovídat maximálně v té svojí kavárně, tak tam vidím já ten rozdíl s tím, že určitě na té soutěžní scéně je to určitě to, že musí se umět nějak předvést. Mm-hmm. Je to vlastně taková trošku show.
0: Jasně.
1: Takže musí umět mluvit, musí umět zaujmout, přece jenom je to 15 minut, takže tam je potom ten rozdíl toho, že 15 minut někdo musí být ve střehu a poslouchat tě. Takže tam vidím ten největší rozdíl, no a jinak... Musíš to dělat, je to jako konzistence, musíš to prostě dělat jako všechno.
0: Ovládat to prostě, tak jak to má být. My se za chvilku vrátíme zpátky k tomuhle tématu, teď si dáme společně YouTube a Beautiful Day.

0: Na Hitradio Kontakt Benson Boone a Beautiful Things. My jsme zpátky zase s Kamčou a už jsme probrali trošku tu soutěž jako celkovou, ale pojď nám říct, jaký byl moment, kdy jsi vlastně byla oznámená, že jsi vyhrála druhý místo. Jaký jsi měla pocity?
1: No, celkově přesně, když už jsi v tom finále, tak tam stojíš a teďka vyhlásí to, jede se od konce, takže řeknou šesté, řeknou páté, čtvrté, tak už si říkáš, OK, budu na bedně, jako to je dobrý. Řeknou třetí, nejsi to ty stále a tam už ti jako najede hodně to jako OK, jakoby, teď to fakt může být.

0: No, s tím, že tam zvedá ruk vždycky předchozí barista roku, což je shodou okolností můj nejlepší kamarád, který, s kterým jsem minulý rok jela na ten svěťák a pomáhla mu a koučovala ho, no, trénovala, a naopak tak on letos mě. Takže to byl on a my jsme ještě byli tak trošku jako Ezo a říkal, musíš být na levé straně, drží mi levou ruku, to je od srdce prostě a já ti ji zvednu, a fakt jsme se jako doslova modlili, aby mi on zvedl tu ruku, že by to bylo strašně hezký. No a to se v tu chvíli nestalo, tak to bylo takové jako trošku mrzeníčko, ale samozřejmě jsem měla radost, že už jsem tam, že mám to druhé místo, a takže to bylo potom hodně procesování emocí jako takových, ale bylo to krásný. Bylo to krásný už jenom to tam stát, že mi tu ruku fakt držel a že jsem tam byla. A...
1: No jasně, jako já vím, že se hodně se říká, že druhé místo je snad to nejhorší místo, jako pro třeba pro sportovce, že už jsou jakoby blízko toho prvního. Ale já jsem si vždycky říkala, já jsem vždycky, mě chyběla jakoby ta stříbrná medaile doma. Já jsem o ní vždycky strašně sněla a za mě druhý místo je naprosto nádherný místo. A fakt je to úspěch.
0: Já souhlasím a chtěla bych přesně bořit ten mýtus to, že druhé místo je i v tom sportu, protože jako ten člověk sakra je tak dobrý, jakože...
1: Je?
0: Ale stejně jako přesně je pohlíženo často na to druhé místo, že to je něco jako, no...
1: Chápu naprosto, každopádně druhý místo, pojďme si to tady říct, je to prostě krásný místo, stříbrná je krásná, hodí se ke všemu, takže rozhodně se na tomhle shodneme. Každopádně, Kami, pamatuješ si třeba svoje úplně první espresso v životě, co jsi dělala? Nebo třeba první flat white nebo cappuccino?
0: Pamatuju, protože já jsem kafe nikdy nepila, takový fun fact. A... bylo to, já jsem pracovala v Olomouci v restauraci Antre, tam jsem vlastně začala jako s fine diningem a s jídlem, to mě bavilo hodně, no a tam jsem potom začala trošku pít víno a trošku se zajímat o víno a to mě bavilo a potom jsem si říkala, jo, tak to kafe, ještě neumím, jako nic nevím o kafi, no a tam jsem začala kvůli tomu chodit na hotelové snídaně, abych mohla lidem dělat kafe, abych to mohla trénovat, tak tam jsem v té době jakoby dělala fakt ty lístečky do toho kafe, ale vůbec jsem nevěděla jak, jako já jsem to dělala tak jak jsem si myslela, vůbec jsem nevěděla v té době to espresso, jako vůbec jsem nevěděla, něco z toho vyteklo z toho kávovaru a já jsem byla ráda, že jsem tam zalila něco, co vypadalo jako lísteček, tak to byly úplně ty začátky, když ještě jako jsem fakt jako ale netušila, co je kafe.
1: Hle, a když jsi říkala, že si nepila kafe, tak teďko, když s odstupem času se na to podíváš, kolik kafí denně vypije třeba člověk jako ty, kdo je teďko druhý nejlepší v republice?
0: No, když je to pracovní den, tak, tak hodně. Tak je to hodně kafí.
1: Kolik je hodně? Protože já piju taky hodně kafe, tak se pojďme shodnout na tom, jo. Kolik je hodně.
0: Tam bude podle mě ten rozdíl, že já ty kafe ochutnávám a nedopím celé. To znamená, když třeba přesně espressa děláme na kurzech nebo takhle, tak je hodně ochutnáváme, ale nedopíme samozřejmě celé. To stejné, i když ochutnává se kafe pražírně a takhle, tak je to vždycky taková jako lžička. Ono to potom samozřejmě může udělat jako třeba dva, nevím, dva dubly, dvojité espressa, nebo potom dva velké filtry, ono se to nezdá a pak si člověk chce dát přesně to kafe jako na chuť, ne jako práci. Takže si myslím, že to můžou být i 4 espressa za den jako určitě, ale už se snažím míň a míň, jako, protože si to uvědomuji.
1: Už to trošku tam regulujeme. No já se přiznám, já si jako tady u nás z kávovaru našeho tady z rádia si dám třeba tak taky 3-4, možná někdy 5, když je to fakt nějaká krizovka, ale... Asi to není úplně taková ta pořádná káva, která by to měla být. Každopádně, zase se k tomu vrátíme za chviličku, teď si pojďme užít za chvilku další hity Mando, Diao, nebo také Eva Farná a Miraj.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3. Plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: Autokoutek.
18: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
17: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
18: Výhodné financování.
17: Pro nové i ojeté vozy.
18: Ale jen u Autokoutek.
17: Dobrá adresa pro váš vůz.
18: www.autokoutek.cz.
17: Již 30 let.
19: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
20: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Farna, Miraj a jejich novinka Vzpomeneš si, dozněla Etrem Hit Rádia Kontakt a my se pojďme ještě vrátit tady ke Kamče. My už jsme probrali společně soutěž pro barista roku, probrali jsme společně tvoje první espressa a tyhle zážitky. Řekni nám, co třeba tebe jako baristku úplně nejvíc bolelo, když slyšet od zákazníka. Měl někdo někdy fakt nějaký speciální jako požadavek na nějaký kafe?
1: Asi ne, možná na to koukám trošku jinak, s tím, že snažím se to brát tak, že to kafe připravuju někomu a on si ho chce vypít tak, jak to má rád on. Mm-hmm. Že jestli si dá do toho 3 cukry, 6 cukrů, tak to beru tak, že tak to má rád on. Přemýšlím nad něčím jako specifickým, jako vždycky mi říkali, můžete dát rovnou do toho cukr, tak takové jako věci, to jsem nebrala nějak jako, že špatně. A většinou pak potom taková ta jako, když chce někdo ristre to, tak to je jako, to je vždycky tak jako, k vysvětlení, že jako espresso a ristretto, tak ristretto zkráceně poměr vlastně té kávy a té vody 1:1, což jakoby je fakt ten malinký vlastně šálek. A což vlastně normálně v provozu, když kavárna má jeden mlýnek a dělá espresso, tak není schopná udělat to ristretto, protože by musela upravit to mletí na tom mlýnku opravdu najemno. No a když jakoby si myslí lidi, že dělají ristretto, jako že se to vypne dřív, tak ono vlastně jakoby OK, je tam míň toho kafe, ale nebude to jako dobrý, nebude to dobře vyextrahované, protože se to vyplo na tom začátku, kde se extrahují teprve jenom nějaké aromata, ta acidita, takže je to většinou takové jako hodně kyselé, nedobré. Takže jsem třeba vždycky jako říkala, hele, máme fakt malé espresso, tak jako 90% lidí, OK, dobrý, pak někdo ne, ale já to chci vypnout, a tak říkám, tak jo, ale jakoby možná to bude kyselé, tak jako, pak si říkám, ale že tihle lidi jsou asi na to zvyklí, protože přesně to ristretto tady v Česku jako málo kdo dělá.
0: Jasně, jako je to až zvláštní, kolik fakt se toho všeho skrývá veškerý kávě vlastně. A spousta z nás si vlastně ani neuvědomuje, že vůbec nějaký rozdíl mezi espressem a ristretem fakt existuje. Každopádně řekni nám, jak poznáme opravdu dobrou kavárnu, třeba tady u nás v Liberci, jak co musí mít fakt dobrá kavárna, kromě samozřejmě dobrýho kafe.
1: Dobrá kavárna by podle mě měla mít i dobrou obsluhu. Nebo tak to vnímám já, že je to vlastně ten celek, přesně není to jenom to kafe, takže ve chvíli, kdy já někam vejdu, někdo mě pozdraví, vidím tam jakoby je tam ten kontakt, někdo je milý, tak už to jakoby pro mě, nebo hodně celkově je to o mě všechno o lidech, hodně věcí, tak samo ta kavárna vlastně, jak já se tam cítím vlastně, jak mě ten člověk uvede. A pak určitě já třeba koukám na technologie, tak že už to poznám jak okem, co tam ta kavárna má, jako aha, tak vidím, že má tenhle kávovar.
0: To už je to profesionální oko.
1: Ano, to už je pak to profesionální, ale určitě je to ten servis, jakoby jako takový celý.
0: Jasně,
1: protože
0: ta atmosféra.
1: Přesně, jakoby ta atmosféra té kavárny, protože zároveň ta kavárna může dělat to nejlepší kafe, ale jestli tam bude někdo jako fakt hodně špatné náladě, ani nepozdraví nikoho, a tak vlastně stejně si to nejlepší kafe neužiješ.
0: Jo, přesně, nevychutnáte si to, s tímhle souhlasím úplně 100%, já jako zákazník, takhle to mám taky vždycky ráda. Kami, já ti děkuju, každopádně ještě takhle naposledy, co by si vzkázala lidem, kteří třeba mají nějakou vášeň, ale bojí se toho, že by se toho do toho opřeli úplně naplno?
1: Nebojte se ponořit do čehokoliv, ať vám to přijde jakkoliv bizární, i to, že to moc lidí nezajímá, tak dělejte to, protože to bude potom to vaše. To bude to vaše a dělejte to s konzistencí, protože vlastně to je to, když se mě i ptala předtím, jako co odlišuje toho dobrého baristu, tak je to nějaký ten čas, nějaký jakoby ten výkon jako takový, jako že já mám ráda vlastně LeBron James, nejslavnější basketbalista, tak jakoby on je na scéně prostě 20 let na tom topu, ale není to jakoby, tohle to už není talent, tohle to už je prostě ta rutina. Takže když potom něco děláte a vytrváte v tom, tak já věřím, že budete dobří, že jako nepotřebujete přesně, jak si všichni říkají, ale já to nemám talent, mě to třeba nejde, jo, ze začátku to prostě nepůjde, ale to je jako se vším. I já, když třeba učím latte art lidi, tak oni jsou z toho vždycky, jako, ale to nejde. A říkám, ale tak jim to vždycky říkám už na začátku, jako a nemyslete si, že dneska odejdete s tím, že budete umět labuť. Prostě to se nestane, jako pokud začínáte. Takže je to pak už fakt o tom ty věci dělat a...
0: Krásně řečeno. Já ti děkuju. Ještě jednou moc gratulujeme k krásnému druhému místu. Máš to krásné ocenění, stříbrná, jak jsem říkala, hodí se ke všemu. Měj se krásně a zase třeba někdy.
1: Děkuju. Mějte se hezky.

0: Nastartuj jaro s Hitrádiem Kontakt.
1: Kamarádi, vy můžete být ti, kteří si odnesou tenhle skvělý výlet. Konkrétně je to pobyt na Kristýně, víkendový pobyt s celou rodinou na tomhle krásném místě. My se tam zítra společně uvidíme. Zítra se totiž odemyká sezóna a to znamená, že zítra se tam potkáme, užijeme si krásný den. Počasí vypadá docela slibně. Minimálně nemá pršet a mají být trošku vyšší teploty než dnes. To znamená skvělý program na zítřek, takže určitě vyražte. A pokud náhodou dneska během odpoledne nebudete právě vy ti, kteří si odnesou skvělý pobyt na Kristýně, tak zítra se můžete zapojit třeba do další soutěže. Ale to už nechám na vás, zda dorazíte nebo ne. Každopádně vám držím pěsti, pokud náhodou ještě máte čas, vyražte právě teď na Facebook nebo Instagram Hitrádia Kontakt a pod soutěžní příspěvek nám pošlete fotku z vaší poslední dovolený. Držím pěsti a teď posílám další pecky. Za chvíli One Direction.
0: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na Hitrádio Kontakt.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
12: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
14: Ale proč se držet při zemi?
13: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Mega Maxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
15: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
16: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
17: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
16: Počkejte, kůň? Ukachen?
17: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
16: Tak moment, kůň nebo žába?
17: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
16: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
17: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
16: Co? To?
17: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
16: Do reprezentace? Jako za nároďák?
17: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
16: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
18: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
19: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
0: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

another. Hit Radio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

kousek, který vás prostě roztančí. Rehab a taky In My Head. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt krátce před 16:00 odpoledne. Kamarádi, Českem prolítla jedna velká anketa, a to konkrétně o tom, zda jste už někdy nechali v bankomatu peníze. A teď se přiznejte, jestli jste někdy nechali v bankomatu peníze a třeba jste hlasovali v téhle anketě, protože až pětina Čechů to opravdu udělala. Vybrala si prostě peníze, nebo minimálně si je šla vybrat, a měla asi takovou radost, nebo měli jste takovou radost, že ty peníze tam opravdu jsou a vylezly vám, že jste odešli prostě bez nich. A mě tohle hlava prostě nebere. Moje jako perfekcionistická stránka tohle nedokáže absolutně vstřebat, ale samozřejmě nesoudím nikoho, třeba někdo je ve spěchu, samozřejmě může se stát a tak podobně. Ale schválně mi dejte vědět, jestli i vy jste mezi těmi, kdo nechal někdy v peníze v bankomatu. Jen tak je tam nechal vlád, čekal, jestli si je banka vezme zpátky, nebo je tam nechal pro někoho dalšího, třeba jestli byste právě ta dobrá duše, která udělala lepší den někomu dalšímu. No, dejte mi to vědět a my si jdeme užít právě teď Poetiku.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: Poetika a jejich půlnoc. Přesně v 16 hodin na Hitrádiu Kontakt a to je čas, kdy se společně pojďme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte, ve Wolfarticích v České Lípě je tady rozlitý olej na vozovce a průjezd tudy je se zvýšenou opatrností. No a pozor taky v Jetřichovicích a Chřibské na Děčínsku. Tady očekávejte silný provoz z důvodu velkého požáru a taky uvolněte cestu záchranným složkám. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla, to dobré začíná u nás. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Rádia.cz Hitradio Kontakt.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pracovní týden je zase o den kratší. Zítra je totiž opět státní svátek. V pátek 8. května si připomeneme Den vítězství. Pokud plánujete velký nákup, tak pozor, větší obchody a supermarkety zůstanou zítra zavřené. Stihnout byste to měli ještě během dneška, kdy je otevírací doba standardní. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem peněz. Podle nálezce byl uvnitř 1 000 000 korun. Policie teď zjišťuje, komu peníze patří. Souvislost s dnešním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučila. Safari park ve Dvoře Králové nad Labem se dočká dalšího rozšíření. V nové části Safari jich bude areál s volně žijícími nosorožci, bůvoly a zebrami. Investici zoo odhaduje na 120 milionů korun. Oficiální zahájení projektu proběhne v neděli 10. května, kdy si zoo připomene 80 let od svého založení. České florbalistky vyhrály ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v Itálii. Slovensko porazili 8-3. S plným počtem 4 bodů tak vedou tabulku skupiny B a mají jistý postup do sobotního semifinále.
6: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Na severu aktuálně měříme 13 stupňů Celsia, počítáme taky s přeháňkami, které se aktuálně objevují po celém Liberecku. Během odpoledne čekáme oblačno až zataženo a k večeru silný déšť a taky bouřky.
4: Hitradio Kontakt.
0: Další hoďka před námi, s vámi je Denisa Janečková, vyladíte Hitradio Kontakt a pojďme si to trochu osladit tady, je Hozier.

Body Rockers a taky I Like the Way na Hitrádiu Kontakt a celkově mužská kapela. Představte si, že byste slyšeli jenom ten podtón a žádný mužský hlas. Ano, na to narážím. Žena v Číně má totiž velice vzácnou nemoc a to tu, kdy neslyší mužské hlasy. Já první, co mě napadlo, představte si to právě v duetech, třeba v songu, kdy zpívá chlap a ženská a vlastně byste slyšeli jen tu ženskou část a vůbec by to nenavazovalo na sobě, protože často je to vedený jako monolog v nějakých různých hitech. Kamarádi, co je tohle za nemoc? To jako jsme ve 21. století a opravdu se stále dozvídám nové a nové věci, které opravdu existují a třeba tohle mě velice překvapilo. Před námi je aktuálně kapela Činasky a taky Mária Čírová a slovenský Clean, tak zkuste si to jenom tak nějak představit, že byste opravdu neslyšeli Michala Malátného a slyšeli byste naopak jen ženský hlas. No, zvláštní.

0: Dvě minuty po čtvrt na pět. Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla skvělá Leony a taky Don't Worry. A my se společně pojďme podívat na zdravotnictví tady u nás v Libereckém kraji. Já předávám slovo naší Denči.
1: Vítám ve studiu náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Richtra. Dneska probereme pokračování projektu externích defibrilátorů pro Liberecký kraj. Dobrý den.
2: Přeji krásný den.
1: Pane náměstku, proč Liberecký kraj dlouhodobě investuje do defibrilátorů?
2: Protože u náhlé srdeční zástavy opravdu rozhodují první minuty, dalo by se říci i vteřiny. Pokud se podaří zasáhnout včas, šance na přežití se významně zvyšuje. Automatizované externí defibrilátory jsou totiž navržené tak, aby je zvládl použít i laik. Přístroj sám vyhodnotí stav pacienta, hlasově navádí zachránce, jak má postupovat. My se proto snažíme, aby byly co nejdostupnější v terénu, a to hlavně u složek, které jsou na místě jako první. Každý takový přístroj může ve výsledku znamenat zachráněný lidský život.
1: Jak letos projekt AED pro Liberecký kraj pokračuje?
2: V letošním roce jsme uvolnili přes 1,1 milionu korun, které směřují do zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Díky tomu se pořizují další defibrilátory, které už míří především k městským policiím v regionu. Ty jsou totiž často na místě jako první a mohou okamžitě zahájit pomoc ještě před příjezdem záchranářů. Současně probíhá i školení policistů, aby byli na použití přístrojů dobře připraveni přímo v terénu.
1: Máte k dispozici konkrétní výsledky, které potvrzují smysl tohoto projektu?
2: Ano, výsledky jsou hodně přesvědčivé. Například v roce 2025 s defibrilátorem jsme zasahovali u 430 případů a podařilo se zachránit 32 lidí. Když se podíváme na předchozí roky, je tam jasně vidět, že čím více jsou tyto přístroje dostupné, tím víc lidí se podaří zachránit. Pro nás je to jasný důkaz, že to má smysl a že tyto investice opravdu zachraňují životy. A možná dodám něco, co ještě není úplně venku a bude venku brzo. Připravujeme projekt, který by dokonce zdvojnásobil počet těchto přístrojů.
1: Tolik Vladimír Richter a projekt AED pro Liberecký kraj. Pane náměstku, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
1: Zdraví, krása a pohoda.

0: Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
11: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
12: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Lady Gaga a taky Dead Dance doznívá právě teď přesně v půl pátý.
1: Nastartuj jaro s Hit Radiem Kontakt.
0: Přesně tak, kamarádi, jak už jsem zmiňovala, my společně startujeme léto. Pro vás tady čeká víkendový pobyt s rodinou na Kristýně v Hrádku nad Nisou. Uvidíme, jestli se dovoláme někomu, kdo si odnese tuhle skvělou výhru. Čeká vás tam...
2: Prosím.
0: Haló, haló, je tohle Simča?
2: Ano.
0: Simčo, já ti gratuluju, ty vyhráváš víkendový pobyt na Kristýně.
2: Je, to je paráda.
0: Kde jsme tě zachytili takhle odpoledne ve čtvrtek před volnem, před prodlouženým víkendem?
2: U tchýně na kávičce.
0: Je, no a vezmeš tchýni sebou na víkendový pobyt na Kristýnu?
2: To si ještě rozmyslím, ale spíš jí pošleme jenom nějaký fotečky.
0: Takže vyrazíš s kým? S rodinou? Nebo třeba, já jsem koukala na fotku, kterou ty si nám přidala pod soutěžní příspěvek. Koukala jsem, že vaše nejlepší dovolená, nebo poslední dovolená byla na Kanárech se synem, jestli to říkám
2: jo,
0: správně.
2: Jo, se synem, s partnerem.
0: A takže takhle pojedete ve třech?
2: Takže pojedeme ve třech a ostatním pošlám fotečky.
0: Přesně, tak to má být. Už jsi byla někdy na Kristýně?
2: Mám jí hodinku cesty, takže tam občas jezdíme.
0: Aha.
2: Se i vykoupat a na víkend jsme tam ještě nebyli.
0: No vidíš, tak tady to budete mít premiéru, my jsme to vzali za vás pěkně. Já ti moc gratuluju, ty jsi výherkyně, ještě mi chviličku zůstaň na telefonu.
2: Určitě, děkujeme.
0: Měj se zatím, krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Kamarádi, jak jsem říkala, zítra můžete dorazit na odemykání Kristýny společně s námi, s Hit Radiem Kontakt, protože tam se zítra třeba budou dít nějaké další věci a nějaké další pobyty. Kdo ví, budu se na vás těšit.
1: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na hitradiokontakt.cz.

Adele a taky Easy on Me. Doznívá eterem Hit Rádia Kontakt krátce před 5:15. No a dneska, kamarádi, je to přesně 32 let, co historicky úplně první Čech došel pěšky na severní pól. Byl to chlap s jménem Miroslav Jakeš a na tohle nejsevernější město planety dorazil roku 1993. Samozřejmě v součástí výpravy, která se pohybovala, byly saně a lyže. A já se jenom tak říkám, teďko už je to takovej docela trend, protože lidi chodějí pěšky třeba z jižních Čech společně až na Sněžku nebo třeba na nejsevernější bod Čech, co jsem viděla na

0: vede. Skválně mi to dejte vědět k nám na WhatsApp a my se jdeme užít další pecky, protože před námi jsou Linkin Park a taky Sia.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na tohle smy?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to neříkej. No,
1: tak to řekni. Dnesí snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
6: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
7: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
9: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglif Day.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

lásky, a to od zpěvačky jménem Sia. To se vždycky hodí. Kam ladíte Hit Radio Kontakt? No a kamarádi, léto, i přesto, že to dneska zrovna tak nevypadá, se nám blíží. A jedna třeba z mých a i vašich oblíbených aktivit jsou letní kina. My se dočkáme tenhle rok konečně taky po dvouleté pauze letního kina v Turnově. Tam se totiž stavila knihovna, proto bylo trošku omezení a nebylo možnost si letní kino užít. Tentokrát už v červnu začíná sezóna a my budeme moct chodit na ty velké obrazovky hezky pod hvězdama. Já to mám strašně ráda, protože celkově ta atmosféra tam při letním kině, kdy všichni jsou tak nějak v pohodě, koukají se na film, všichni jsou venku, dýchají čerstvý vzduch, no má to něco do sebe, řekněte sami, kamarádi. Schválně, jestli vyrazíte, protože já se tam chystám hnedko na první premiéru a teď už vám posílám další pecky. Nicky Jam, Enrique Iglesias a taky El Perdón.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Štefánikově náměstí, tady u nás v Liberci. Pozor si dávejte, je tady uzavřená silnice z důvodu prací na inženýrských sítích a počítejte se zdržením při cestě do Liberce u Hodkovic nad Mohelkou. Je tady zužený provoz do jednoho jízdního pruhu a dělají se tu kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
7: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
8: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
7: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
10: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Místo dnes dopoledne předali správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Požářiště bude pod nepřetržitým dohledem po dobu 2 týdnů. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Hypotéky zdražují. Na vině jsou obavy z inflace a také politická situace ve světě. Aktuálně se průměrná nabídková sazba hypoték pohybuje kolem 5,2%. Zdražily hlavně žádané 3leté a 5leté fixace, jak vyplývá z údajů Swiss Life Hypoindexu. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily uložené v šuplících mohou kvůli stárnoucím bateriím začít hořet. Ale nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neščivera.
11: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
10: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie a nebo kontakty. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dnes mohou udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 9 večer hájit výhru 2-1 z úvodního utkání.
12: Počasí pod mrakem, zataženo, nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Zítra čekáme nejvyšší teploty na 14 stupních, ráno můžeme počítat s mlhami, taky velkou oblačností a během odpoledne už jen oblačnost a postupně taky i vyjasnění.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Hladíte Hit Radio Kontakt, před námi další společná hoďka, od mikrofonu zdraví Denisa Janečková a posílám vám minely, tady je Ram Pam Pam. Hit Radio.

Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byl kamarád a taky kousek Be Mine. Kamarádi, to, že smích léčí, to už víme dávno, ale tentokrát už to máme konečně potvrzené a dokonce vědci zjistili, že smích výrazně snižuje hladinu stresových hormonů, ale kromě tohohle všeho taky zlepšuje krevní oběh a paměť. Skvěle působí proti úzkosti a depresím a prospívá imunitnímu systému. No, myslím si, že na tomhle se můžeme shodnout, protože každý z vás si teď vzpomene na to, kdy se opravdu od srdce zasmál. A může to být sám o samotě, kdy se smějete sami sobě. Pro někoho možná šílený, pro mě naprosto bdení chleba, kdy se mi to stává pořád, protože já se směju svým vtipům a velice hrdě. Nebo se můžete zasmát s kamarády, s doma, s rodinou, s dětma, s přítelem, s tchýní. To už je na vás. Každopádně rada pro nejen dnešní den, ale další týden, další rok a další celý život je smějte se. Prostě je to vždycky lepší a s těma hitama, co tady máme, si myslím, že se můžete pěkně zasmát, když si zatančíte, uděláte nějaký skopičiny a pak to jde prostě samo. David Guetta, Sam Martin a taky Dangerous je pro vás nachystaný právě teď. Tak opatrně, to není zase tak moc nebezpečný, jo?

0: Little Sims Burna Boy, vždycky dobrá trojce, která společně vydala kousek We Pray a je to naprosto neskutečná pecka, kterou si užíváme společně na Hit Radio Kontakt. A protože ladíte Hit Radio Kontakt, jsme tu i od toho, abych vám třeba připomněla, že v neděli jeden matek, kamarádi. Tradičně druhá neděle v květnu, to znamená právě tahle neděle 10. a vaše maminky, nebo naše všech maminky, budou mít svůj svátek. Takže na ně hlavně nezapomeňte, vyražte koupit tu květinu, bonboniéru, obejměte svoje maminky, každá jedna má svátek a každá jedna si to samozřejmě zaslouží. Rozhodně se na to nevykašlete, protože tenhle svátek, ten je svatý, kamarádi, ten je velice svatý. Bez našich maminek bychom tady totiž nikdo nebyl, kamarádi. Teď se jdeme užít další pecky, třeba pro nějaký maminky, takhle předčasně. Posílám Alexe Warrena, protože to je prostě kluk, který vždycky zlepší náladu, a jeho Ordinary. Už za chvilku.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nová.

0: Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

taky Hey Boy, to je vaše společnost na čtvrteční odpoledne, možná už trochu taky podvečer. Ladíte Hit Radio Kontakt, no a jak dobře víte, nebo už jsme vám to trošku naznačili, vy si užijete prodloužený víkend, a to retro víkend. Ano, je tady zpátky ten nejoblíbenější víkend, který si užijete společně s moderátory z Hit Radio 90. A navíc tím, že je prodloužený, startuje se už zítra v 7 hodin ráno. Jenom ty nejlepší hity z téhle skvělý doby. 80, 90, milénium. Prostě všechno, co to mít bude. Takže vy si to užijete se vším všudy. Společnost na celý víkend máte vyřešenou a my si dáme teď malou ochutnávku. Protože mezi tyhle legendy rozhodně patří Spice Girls. Tak si jedeme dát Say You'll Be There.

0: Na Hit Radio Kontakt doznívá tedy Swims a jeho Lose Control a možná mi to trošku nahrává k tomu, co vám chci říct. Zítra máme volno a je to přesně ten svátek, kdy budou zavřené obchody. Netýká se to ale dalších dnů, opravdu jenom zítra bude zavřeno a je to jako apokalypsa ve všech obchodech. Já jsem teda ještě nebyla v žádném obchodě, čeká mě to teprve za chvíli, ale před malou chvílí mi napsala kamarádka, že byla nakoupit nějaké potraviny na dnešní večeři a že je to šílenost. Kamarádi, nebojte, v sobotu se zase otevře. Jo, samozřejmě, pokud něco potřebujete, vyražte si samozřejmě nakoupit. Pojďme se neomezovat, ale zároveň opravdu se nic velkého neděje. Bude zavřeno 24 hodin a myslím si, že to není zas taková tragédie. Každopádně, tak jako tak, kamarádi, hlavně jezděte opatrně a my se jdeme užít společně Rose a Bruno Mars, kteří jsou nachystaní už za chvíli.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny, to jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776-823-833.
5: Auto na srod.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776-823-833.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Libereckávýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál cover power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.

Ladíte Hit Radio Kontakt a tohle byla naprosto úžasná Pink, se kterou se pro dnešek budeme muset rozloučit, kamarádi. Vás, nás všechny čeká prodloužený víkend. Zítra, pokud se chystáte na odemykání Kristýny, tak se tam společně uvidíme. Budeme tam celý odpoledne a věřím, že nás čeká krásný den a krásný program, takže se na vás budu těšit. Vy se můžete právě teď už těšit na Míšu Pospíchala, který je na vás přichystaný společně s večerním speciálem, takže společnost na večer máte jistou. No a my se uslyšíme zase v pondělí ve 3. Budu se těšit, tak zatím čau.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci na Štefánikově náměstí, probíhají tady stavební práce a silnice je uzavřená, počítejte s objížďkou a taky počítejte se zdržením při cestě do Liberce u Hodkovic, tady je zuženo do jednoho jízdního pruhu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952 a přejeme šťastnou cestu.
2: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
3: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
2: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 milion korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
0: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
2: Do rána oblačno, zataženo, v severní polovině území místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
4: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se tak jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď je připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Rádiu s radostí zahrajeme

0: Larsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je Kiss Cam. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádia máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
8: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost?

0: systém stvoříme silná spojení. Moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. Cissystems. Tvoje budoucnost začíná tady.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Bullet the Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. Až do 21 hodin pro vás budeme mít to nejlepší z 80. 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další tři dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žily, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club Do You Really Want To Hurt Me. Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čara mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Hit.

Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete

0: cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, na trně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nisni mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech

až splynu se vzduchem. Nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede. Budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

music is my best friend.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LK Sobě CZ. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160